Řekni, kde ty dívky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, domů sebou odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou,

za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít